0: přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
1: Namaste, kam nejde tady paraválně soukášel?
0: Se blubeným Maro Rambam, pojďte, a má odhrazi Kušniha, to má odhrazi Kušniha.